0: nemocnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 000 korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
1: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes 1000. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
0: Albánské Tiraně se ve čtvrtek střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli údajné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty původně vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudování luxusního rezortu v zemi. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Edimu Rámovi.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka ve čtvrtek porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. V pátek budou už o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bojovat Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

Robin Trower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou. Google bude platit obří pokutu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipot. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července do poloviny prosince. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Robin Trower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ex-ministryně obrany vysvětluje dar od Kaliňáka. V Albánii se střetla policie s demonstranty a Plíšková se s Londýnem loučí. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Typlat. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová uvedla v majetkovém přiznání 100-tisícový dar od slovenského kolegy Roberta Kaliňáka. Podle jejich slov nešlo o peníze, ale o dvě zbraně. Poslankyně vysvětlila pro Novinky.cz, že od Kaliňáka dostala slovenskou pistoli Grand Power a loveckou kulovnici, které do systému raději zapsala, i když byla jejich hodnota nižší než 100 000 korun. Slovenský ministr dar potvrdil s tím, že ho platil ze svého a chtěl Černochovou jako známou milovnici zbraní potěšit při příležitosti jejich nadstandardní bilaterální spolupráce. Oba politici si totiž udržovali úzké pracovní vztahy i poté, co Fialova vláda kvůli politickým neshodám přerušila společná jednání s Ficovým kabinetem. Začínají se prodávat vstupenky na Karlovarský filmový festival. Cena se oproti loňsku nezměnila. Lístek do kina vyjde na 140 korun. Pokračuje kolega Dušan Valenta.
2: Vstupenky jsou k mání vždy den dopředu. Jde o to, aby se na festivalové projekce dostalo co nejvíc diváků. Tohle pravidlo Vary po léta dodržují a nic na tom nemění ani jubilejní 60. ročník. Kdo chce vidět víc filmů a ušetřit, může si pořídit festivalový pas. Základní cena třídenního je lehce přes 1000. Výhodou jsou i nejrůznější bonusy, třeba vstupy na doprovodné akce.
1: Albánské Tiraně se ve čtvrtek střetla policie s protivládními demonstranty. Ti už přes měsíc protestují kvůli údajné korupci spojené s developerskými projekty podél pobřeží a v blízkosti chráněných oblastí. Vláda úplatkářství popírá. Protesty původně vyvolaly plány Jareda Kushnera, zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, na vybudování luxusního rezortu v zemi. Demonstrace postupně přerostly v obecnější projevy odporu proti současné vládě a premiérovi Edimu Rámovi.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Marie Bousková postoupila potřetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Česká tenistka ve čtvrtek porazila na londýnské trávě 18-letou Italku Grantovou 2-0 na sety. Neuspěla naopak Karolína Plíšková, která podlehla ve druhém kole úřadující šampionce Polce Švjontekové po setech 1-6 a 3-6. V pátek budou už o postup do osmifinále londýnského Grand Slamu bojovat Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Nasazená desítka Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. Předloňská šampionka Krejčíková a 20-letá Bartuňková nastoupí proti sobě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Robin Fowler poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba v šávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stát posílá peníze na boj se suchem a velkou vodou. Google bude platit obří pokutu. UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Jsou tady zprávy a s nima Lukáš Tipot. Ministerstvo životního prostředí posílá 2 miliardy korun na boj s velkou vodou a suchým létem. Peníze půjdou na úpravy koryt řek nebo stavbu retenčních nádrží. Ministr Igor Červený v Olomouci oznámil, že dotace z evropských fondů mají ochránit lidi a jejich majetky před extrémními výkyvy počasí a zároveň pomoct zadržet vodu v přírodě. Jako ukázkový příklad stát uvádí právě dokončenou revitalizaci řeky v Olomouci za 165 milionů korun, kde se koryto vrátilo k původnímu přírodnímu rázu, což ochrání přes 2000 místních obyvatel před vyplavením. Obce, správci toků a další veřejné instituce mohou elektronické žádosti o peníze podávat od poloviny července do poloviny prosince. K hranicím s Rakouskem se pojede po dálnici dřív, než se čekalo. Nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se má otevřít už na konci července. Původní termín přitom počítal až s koncem letních prázdnin. Pavel Fišar za stavaře přiblížil, že před nimi stojí už jen poslední výzvy.
2: Pokládáme závěrečnou obrusnou vrstvu v rámci hlavní trasy. Počítáme s tím, že položíme nějakých 1800 tun a to budou závěrečné tuny tady na hlavní trase.
1: Rychlostnímu tahu bude po otevření úseku k Dolnímu Dvořišti chybět zhruba 350 metrů na hraniční přechod. Poslední část se má dostavět ve spolupráci s Rakušany v roce 2032. Evropský soudní dvůr definitivně potvrdil rekordní pokutu pro Google. Zaplatit má v přepočtu 100 miliard korun za zneužívání dominantního postavení systému Android. Soud zamítl odvolání technologického giganta, který podle Evropské komise už od roku 2018 nutil výrobce telefonů předinstalovávat vyhledávač Google Search nebo prohlížeč Chrome a blokoval konkurenci. Google s verdiktem nesouhlasí a tvrdí, že soud nevzal v potaz jeho obří investice do bezplatné platformy. Nicméně rozsudek dává zelenou poškozeným firmám, aby začaly vymáhat miliardová odškodnění. Mezi nimi je i český Seznam.cz, který po Google požaduje přes 9 miliard korun za to, že mu Američané protiprávně omezovali šíření jeho vlastních aplikací v mobilech na českém trhu.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: UEFA vyřadila Karvinou ze svých soutěží. Nově se tak do fotbalových pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje druhé předkolo konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací upravila nasazení českých klubů kvůli účasti Karviné v domácí korupční aféře. Pozici Karviné převzala Plzeň. Viktoria se tak posunula z druhého do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v konferenční lize, ale místo Západočechů ve druhém předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. A ještě počasí. V pátek čekejte polojasno s kupovitou oblačností. Na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba v šávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Placebo a pecka Too Many Friends na Radio Rock Zone za náma. Máme za nějakou vteřinku 6. hodinu raní a krásný pátek 3. července vám od mikráku přeje Pišťák.
1: Rock Zone 105.9.
2: Nazdar!
0: Tady jsem chtěl kliknout. Nazdar, nazdar, pěkný ráno a pojďme si rovnou dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Táborníky zasažené bleskem propustili z nemocnice. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí a ve Wimbledonu budou bojovat o postup 3 české tenistky. Muž a děti po zasažení bleskem na táboře na Jindřichohradecku jsou v pořádku. Včera opustili nemocnice. Děti byly hospitalizované v Jindřichově Hradci a muž v Českých Budějovicích. Blesk udeřil v úterý večer na táboře u Číměře do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj 5 dětí ve věku od 10 do 15 let a dospělého ve stanech. Muž byl krátce v bezvědomí. Už po příjezdu záchranářů byli všichni bez potíží a v nemocnici zůstávali kvůli preventivnímu pozorování. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů, pokračuje Michael Ransdorf.
3: Z našich výrobních linek sjelo přes 5500 autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
4: Jsme dodavatelé. Škodovka má veliký vývoje, Bosch má vývoje. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
3: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
5: Ono se říká, že když Německo kytne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
3: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní.
0: Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
6: Meteorológovia varujú, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na Rádiu Rock Zone.
0: Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s thajskou kvalifikantkou Manachayou Sevangekovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba, které vyšlo 26. června. 4. single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte polojasno s lehkou oblačností, někde se vyskytnou přehánky, maxima někde až k 28.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A ještě tady koukám na dopravu a dobrá zpráva, jenom nějaký odstavený autáky na třeba na D10 na 24. kiláku směrem ven, ale bouračky na hlavních tazích žádný, takže pojďme za muzikou, před náma Green Day a taky Red Hoti.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jedeme jeden za náma, 6 hodin 18 minut a vězte, že na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova se vytvořila zhruba 2-kilometrová kolonka, tak počítejte, že se tam trošku zaseknete. A na trase ze Svitav na Brno za Černou horou blokuje provoz poruchaný nákladák, zdržení je zatím kolem 5 minut. Dejte si spolu se mnou The All American Rejects právě teď.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno, na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi golmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simon vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut. Zengu překonal o 2 minuty.
0: Radio Rock Zone.
2: Horký letní den před bouřkou a město

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Nazdar, ahoj, čau, krásný ráno, mé jméno Tomáš Frede, tak to zní samozřejmě daleko příjemněji než tady kolega, ale ten se nevzdaluje. Vy to zase za pár minut v celou, nicméně, my si pojďme dát, co si jdeme dát, dáme si rychlou zprávu o stavu dopravy, tak ta v tuhletu chvíli samozřejmě je, zaplať pámu, ještě téměř v cajku, nebo víceméně v cajku, snad jen dejte pozor na příjezd do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy. Počítejte s přerušovanou kolonou převážně kamionů v pravém pruhu mezi 180. a 196. kilometrem. Mám pro vás YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce po 6:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu. Dejte pozor na dálnici D1 na 178 km směrem od Prahy na Brno, stojí Ukrajince nepojízdný nákladní auto. No a ještě jsem chtěl zmínit, v Hodoníně ve Velkomoravské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, provoz v místě zpomaluje. Tak, teď už si dáme podrobnější informace od Kuby, který už je na drátě. Nazdar, Kubo.
2: Ahoj, Tome, pěkné ráno. Přes 2 kilometry dlouhá fronta se táhne před Prahou na dálnici D7 z Chomutova před exitem na letiště. Kvůli velké rekonstrukci Kbelské ulice v Praze v úseku Letňany Novopatská počítejte se silným provozem. Připomínám i uzavřené sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Momentálně se už zdržíte od Březněvsi na Cínovecké ulici na cestě od Ústí nad Labem. A bouralo se na Sokolské ulici ve směru na Prahu 4 za křižovatkou s Ječnou. Očekávejte tam kratší kolonu. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky za info.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jdem tomu mrknout. Dnešek bude zpočátku skoro jasný nebo polojasný. Od severozápadu se na frontě přechodně zatáhne. Místy se vyskytne déšť, teploty 16 až 12 stupňů. Ty brďo, tak to je zvláštní předpověď. Určitě si nekoukám samozřejmě po ránu blbě. Koukám blbě, 21 až 25 stupňů, jsem se úplně lekl, na jihu Moravy až 28, jinak tedy platí, co jsem řekl, v jihovýchodní polovině území oblačno zataženo. Tak v noci to klesne k nějakých 20 stupňům, no a sobota ráno bude jasná nebo skoro jasná, během nevětšinou polojasnou odpoledne od severozápadu bude přibývat další oblačnost, teploty 20 až 24 stupňů. Dáme si Simple Plan.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone,
7: muzika na tělo.

Shut up by možná mohlo příznačně znít pro dnešní, řekl bych, sloupek v deníku Metro, tedy doporučuji, pakliže budete někde mít po ruce deník Metro, čapněte ho, můj kolega Pepa Vlček má v něm pravidelný sloupek. Tentokrát je to zajímavý zamyšlení, článek, pokud se nepletu, by se měl jmenovat Zakopaný český pes, má tady chuť nakouknout trošku taky pod pokličku našeho rádia a nejenom našeho. Ono z průzkumu a výzkumu, který se dělají neustále, vychází, že vy, naši posluchači, vlastně nechcete až tak moc česky zpívajících rokových písniček v éteru, což je teda vlastně zajímavý. Tedy deník Metro doporučuju, Pepa Vlček a jeho pravidelný sloupek, přečtěte si to, myslím si, že je to opravdu zajímavý povídání.

0: Nirvana na rádiu Rock Zone, pár vteřin zbývá do sedmí raní, tedy hezký ráno vám přeje Tomáš Frede, pátek 3. července, Radomírům, Radomírám, Anatolům a taky Anatolím, všechno krásný je tady taky Pišto, opět je to jeho zdar.
1: Dobré ráno, slyšel jsem dobře Smells Like Teen Spirit.
0: Je to tak?
1: Musím říct, po tom, co jsem viděl ve středu v Berlíně, že ten týpek z Foo Fighters už vůbec není podobný tomu týpkovi z Nirvány.
0: Já zas musím říct, že jsem rád, že tam ten úvodní groove přece jenom zahrál při svým medailu. Lonku, kdy si na chvíli Dave sedl za bicí a opět jsem se přesvědčil o tom, že není na světě nikdo jiný, kdo by to zahrál jako bubeník z Nirvány, jako Dave Grohl z Foo Fighters.
1: To je pravda, to je zase pravda.
0: Krásný to bylo.
1: Pěkný ráno a co mi, no, jdeme na všechno podstatné, co se děje, ne?
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Rybám v Odře chyběl kyslík, Rusko opět útočilo na civilisty a Sáblíková je v Chomoutu. Úhyn ryb zaznamenali rybáři na Odře v Ostravě. Důvodem byl nedostatek kyslíku ve vodě po přívalovém dešti. Voda sebou nesla splašky, kaly a bahno. Pomoc poskytli rybám hasiči, kteří čeřili hladinu řeky ve snaze dostat do vody více kyslíku. Řeku přehradili nornou stěnou, která zachytávala už uhynulé kusy. Po vlně veder hynuli i ryby na Břeclavsku. K prudkému poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě došlo včera u jezu v Bulharech. I tam byly instalované norné stěny a vodu hasiči z pracovníky povodí Moravy provzdušnili. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
3: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s Ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
4: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
3: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
5: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
3: Zápis do registru bude stát paní nižší stovky korun.
1: Počet obětí ruského útoku na Kyjev vzrostl na 27, dalších 90 lidí utrpělo zranění. Na místě pokračuje odklízení trosek a pátrání po nezvěstných. Poslední ruský úder na ukrajinskou metropoli je nejsmrtelnější v letošním roce. V Kyjevě na dnešek vyhlásili den smutku. Prezident Zelenský řekl, že Ukrajina na ruský útok odpoví.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Martina Sáblíková je vdaná paní. Bývalá rychlobruslařka si vzala dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. Obě atletky tvoří pár už 13 let. Veřejně přiznaný je pak něco přes rok. Když se sportovkyně seznámili, Zdráhalová teprve dospívala, zatímco Sáblíkovou už znal celý olympijský svět. Dnes je jim 30 a 39 a na Instagramu už se chlubí fotkou v bílém.

0: Papadouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v Cele s Jacobem Shedixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach. Vstupenky už jsou v prodeji. Dnes čekejte o polojasno, i oblačno, i přeháníky a maxima i k 28.
1: To je skvělý, čověče, tak já jenom takhle v rychlosti přihodím ještě nějakou krátkou dopravu. Je to o D10, dejte pozor mezi 22.5 a 24. kilometrem ve směru na Turnov. Pozor na nepojízdný nákladní auto a 8.5 kilometr směrem od Prahy na Turnov. Pozor na nepojízdný auto odstavený u Krajnice. Mám pro vás Novida, Paparou, či dáme si taky Luci nebo Blink-182.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Prostá klasika, Jimi Hendrix na rádiu Rock Zone. My si dáme další dopravu. Kubo, čau.
2: Ahoj, Tome, hezké ráno. Kvůli zásadní rekonstrukci vozovky na Kbelské ulici v Praze očekávejte v místě a v okolí silný provoz. Sledujte tam dopravní značení. Zúžení komplikuje provoz také na příjezdu do Prahy po Chomutovské D7 u letiště. Kolona má zhruba 2 kilometry a doprava vázne také v protisměru. A v centrální části města očekávejte kolonu od Hlaváku přes Velznovu ulici až k náměstí IP Pavlova směrem na Prahu 4. Na vině je dopravní omezení. V protisměru je zdržení okolo 5 minut na Nusolské mostě. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za info. Já ještě doplním, v Hodoníně ve Velkomoravské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, provoz v místě zpomaluje. Na výjezdu z Českých Budějovic před Kruháčem směrem na Vodňany se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
5: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
4: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
9: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
9: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezony na rádiu Rock Zone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Balkánský tým v Torontu vedl od 53. minuty po gólu Ivana Perišiče. V 68. minutě srovnal z penalty Cristiano Ronaldo a obrat dokonal ve 4. minutě nastavení Gonzalo Ramos. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Hrát se bude v pondělí od 21 hodin našeho času v Dallasu.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, 7.33, pojďme se opět podívat na situaci v dopravě. V Českých Budějovicích na Lidické třídě u zimního stadionu se srazilo osobní auto s autobusem, a zdržení je nárazový. No a v Praze v Holešovičkách na úrovni zastávky MHD Kuchyňka směrem do centra došlo ke srážce osobáku s motorkou. Zdržení je taktéž zatím nárazový.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Jackem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 7:45 dáme ještě jednu dopravu společně s Kubou. Nazdar.
2: Ahoj Tome, hezké ráno. Na Chomutovské D7 u exitu na letiště komplikuje v obou směrech provoz zúžení. Ve směru do Prahy má kolona téměř 3,5 kilometru. V protisměru si postojíte pár minut. Pomalu pojedete po Kbelské ulici v obou směrech v úseku Letňany-Novopatská kvůli dlouhodobé rekonstrukci. A v Praze v ulici v Holešovičkách na úrovni zastávky MHD Kuchyňka na cestě do centra a na Holešovice došlo ke srážce osobáků s motorkářem. Čekejte omezení, zatím tam doprava zpomaluje. Z Global Assistance, Kuba.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Many State Preachers na rádiu Rock Zone, 8. hodina raní, a to přesně. Krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, máte polazeno na vlny Rock Zone. Co je?
1: No koukám, jak...
0: Tak jak byste řekl, no, máte polazeno třeba 105.9 frekvenci, nebo si nás dáváte na dabu,
1: no.
0: Prostě zkrátka dáváte si rádio Rock Zone. Tak já nevím, proč na mě tak koukáš, máš na sobě, hele, pomalu uniformu, jak to vůj oblíbený kytarista Tom Morello z oblíbené kapely Rage Against the Machine, ne? Ty mají taky tyhle ty červené hvězdy. Co to je to? Taky fočus, ne?
1: Všimni si, že ta hvězda je cípem dolů, nikoli v nahoru.
0: No jo,
1: a je dost zásadní
0: dvě
1: rozdíl.
0: Dvě hvězdičky nad tím, to je takový jako smajlík, já už bych jenom dokreslil takovou jako pusinku. No.
1: Každá ta hvězdička nahoře je za 10 titulů, znamená, že ten klub jich má přes 20.
0: Hustý, a jak se už mě řekneš, jak se jmenuje?
1: Tak to snad víš,
0: ne? Ne, já určitě ne.
1: No tak to máš blbý, já přeju krásný ráno, povím vám Horní Řasnice.
0: Pěkně.
1: V Řasnický stodole je dneska Stone Smoker Festival.
0: To má nějaký okresní přebor, určitě.
1: A ty mi pověz, kde to je. A já ti pak povím, co to je za dres.
0: Ne, tak to se musím na tohle připravit, protože to se musím poradit tady s nějakýma chytrýma vyhledávačem.
1: Tak vidíš, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Část Prahy je bez teplé vody, živnostníci ušetří, ale Hečkanovská a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. Část Prahy se ocitla bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Živnostníci ušetří. Odvody na sociální pojistné jim totiž od července zpětně klesnou na loňskou úroveň. Od 1. července začala platit novela zákona, která ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu. Živnostníci tak podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové měsíčně ušetří 715 korun.
3: Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: V praxi to znamená, že živnostníci letos odvedou státu proti loňsku o zhruba 8,5 tisíce korun méně. Pokud jsou v prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 víc. Český tým záchranářů se vrátí z Venezuely v neděli, oznámili to hasiči na X-ku. Zhruba 70 členů českého USAR týmu odletělo z Prahy v sobotu a ve Venezuele se zapojilo do záchranných akcí v neděli 28. června. Prohledávají trosky budov, které se zřítily kvůli zemětřesením z minulého týdne. Podle posledních údajů je potvrzených úmrtí zhruba 2600, desítky tisíc lidí se ale stále pohřešují. Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí. Některé se už ale vracejí domů. Podle agentury Reuters před Českem své mise oznámili ukončit záchranáři ze Švýcarska a z Německa.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Další Češi se probojovali do třetího kola tenisového Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana. Linda Nosková zdolala Osoriovou z Kolumbie a Marie Bousková si poradila s Italkou Grantovou. Neuspěli naopak Jakub Menčík a Karolina Plíšková.

0: Mongolští Dudu útočí s novým singlem Grey Hun. Ochutnávka z chystané třetí desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Kapela teď slibuje větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu.
1: Už to poznal, ne?
0: No to jo, jinak co to bylo za popinu.
1: Musel jsem to trošku zjuhovat.
0: No, děkujeme. No. Dnes čekejte o polojasno skupovitou oblačností.
1: Nekecej.
0: No jo. Někde se vyskytnou i přehánky. No tak co by ne, viď? A maxima někde kolem 26 třeba.
1: Přehánka příjemná. No, já ještě doplním samozřejmě v rychlosti. Informace z dopravy. D1, 178 km směrem od Prahy na Brno. Stojí u krajnice stále nepojízdný nákladní auto. Tak pozor, no a D11, 39 km u Poděbrad ve směru na Jaroměř. Dejte pozor na nepojízdnou dodávku. Taktéž dáme si Metaliku nebo Red Hoty.
2: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Watch out. Coupé.

0: 8.20, před námi další informace z dopravy.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak nejdřív Kuba, jak to vypadá, čau.
2: Ahoj Tome, hezké ráno. Zhruba 2-kilometrové kolony jsou v obou směrech na Chomutovské D7 u Prahy před exitem na letiště kvůli zúžení. Kvůli velké rekonstrukci k Belské ulice v Praze v úseku Letňany Novopatská čekejte silný provoz. Připomínám i uzavřené sjezdy a nájezdy od Letňan, Proseka a Kbel. Momentálně se už zdržíte od Březiněvci na Cínovecké ulici na cestě od Ústí nad Labem. V protisměru čekejte silný provoz na Novopatské od D10. A v Praze na Proseku na křižovatce ulice Vysočanská a Prosecká zasahují záchranáře a policisté u srážky osobáku s chodcem. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky za info. Já ještě přihodím pár informací. Na Královéhradecku v Chlumci nad Cidlinou na Klicperově náměstí zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. Zdržení je minimální, přesto velký pozor. Na dálnici D1 na 180. kilometru ve směru na Brno u sjezdu na Rosice. Došlo k dopravní nehodě, počítejte taktéž se zdržením. Dáme si marmuzec.
1: Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Dobré ráno. Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi gólmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simon vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut, tedy Zengu překonal o 2 minuty.
0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No pojďme se na to podívat, takhle pěkně jako při pátku, co by se dalo podniknout. Ku příkladu stále pokračuje v Scene Extreme, na bojišti tedy v Trutnově legendární festival, takový jako pro specifické lidi se specifickými žánry. Stejně tak odstartoval taky Fight Fest, další ročník ve Velkým Meziříčí na Fightově kopci, takže festiáky takto, já si samozřejmě přihřeju polívčičku a rovnou vás zvu v neděli na můj, řeknu takový jako narozeninový festival tady v Praze, kousek u Bulovky, nebo chcete-li v Libni, Sportcentrum Koráb, budu tam hrát se spoustou kapel, společně s námi taky pan Links, nebo Byt číslo 4, písničkář Tom Artway a několik dalších muzikantů, tak na to vás zvu. No ale taky bych vás rád ponouknul, kdybyste někde dneska narazili na deník Metro, tak si ho dejte, můj kolega Pepa Vlček tam má pravidelný sloupek. Tentokrát chcete-li nakouknout pod pokličku našemu rádiu, jaký nám vycházejí třeba výsledky a vlastně Pepův článek zamyšlení je nad tím, že naši drazí posluchači, vy úplně tak nestojíte o česky zpívající muziku, což je docela zajímavý. Nicméně si to přečtěte, udělejte si na to sami názor, doporučuju. Pojďme zpátky k muzice, mám pro vás Dropkick Murphys.
0: Radio Rockzone.
2: Robin Trower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Až 25 stupňů na jihu Moravy, až 28 v noci, to klesne ke 14 stupňům, no sobota bude ráno jasná nebo skoro jasná, během dne většinou polojasnou odpoledne, bude od severozápadu přibývat další oblačnost, teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tak, před námi Green Day.
1: Radio Rock Zone.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od 2 kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Van Der Vosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupi rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Paparau na rádiu Rockzone, necelá minuta do 9. pátek 3. července. Krásný ráno vám přeje Tomáš Frede, všechno krásný Radomírům, Radomírám, ovšem taky Anatolům a Anatolím, je tady Pišto.
1: Dobré, pravé, ano, ráno. Je ráno ještě.
0: No, když říkám hezký ráno, samozřejmě
1: no,
0: je 9.
1: Dobrý, jestli tak tady rozhodil, tak...
0: No,
1: dám to, v pohodě. Trutnov dneska Obscene Extreme Festival na bojišti, kde taky jinde tam, že jo.
0: Je to tak.
1: Jinak teploty venku nám ukazují zhruba 17. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Bytu na prodeji je nejvíc za poslední roky. V New Yorku se v blízkosti sídla OSN upálil Tibeťan a ve Wimbledonu budou bojovat o postup 3 české tenistky.
0: Když.
1: V Česku roste počet volných bytů na prodej. Navzdory silnému růstu cen nemovitostí a jarnímu zdražení hypoték, tak může být letošní rok pro lidi schánějící vlastní bydlení překvapivě dobrý. Růst nabídky je znát především v nejžádanějších lokalitách, tedy v Praze a Brně. Vyšší nabídka podle novinek.cz sama o sobě neznamená, že by ceny bytů v dohledné době měly klesnout. Zdražování sice zpomaluje, jeho tempo ale stále zůstává nadprůměrné. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů, pokračuje Michael Ransdorf.
3: Z našich výrobních linek sjelo přes 5,5 tisíce autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
4: Dodavatele. Škodovka má veliký vývoje, Bosch má vývoje. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
3: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
5: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
3: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní.
1: V New Yorku se v blízkosti sídla OSN zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel za nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. New Yorkská policie incident potvrdila a uvedla, že muž popálení nám podlehl. Tento týden vstoupil v platnost nový čínský zákon o etnické jednotě. Vytváří sdílenou národní identitu mezi 55 etnickými menšinami. Tibeťané po celém světě se proti tomuto zákonu postavili. Znepokojení nad novým zákonem vyjádřili i Spojené státy a Evropská unie.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ve Wimbledonu dnes budou bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s tajskou kvalifikantkou Mananchayovou Sankevovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i nové album, které vydali začátkem měsíce. 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. Dnes čekejte většinou polojasnost s lehkou oblačností, někde přehánky, maxima kolem 26.
2: Rádio Rockzone. Doprava z Global Assistance.
0: Doplním ještě jednu rychlou dopravu na Rychnovsku v Kostelci na Torlicí. Na Palackého náměstí probíhá kulturní akce. Komunikace je kvůli tomu tedy úplně neprůjezdná. No a na trase z Hradce Králové na Pardubice u Čeperky šetří policie střed osobáku s nákladňákem, zdržení je nárazový. Před námi Greta Van Fleet, Meredith Brooks, tak jeho Spring.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.18, čas na další dopravu s Kubou. Nazdar, jak to vypadá teď?
2: Čau Tome, hezké ráno. Na dopravní nehodu dejte pozor, v Praze na Kutnohorské ulici, v Dolních Měchulupech směrem na Uhříněvé se doprava tam zpomaluje. Na Žižkově v Olžanské ulici u Prokopovy stojí osobák po nehodě. Na došetřování dopravní nehody pozor na proseku na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká. Osobák tam srazlo chodce. A očekávejte pomalý provoz v obou směrech na Kbelské ulici kvůli rozsáhlé rekonstrukci v úseku Letňany Novopatská. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky, Kubo, za info.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak jo, bedlivě sledujeme, jak se to vyvíjí. V tuto chvíli opět o stupínek poskočilo, velmi příjemných 18 stupňů. Jasno, dnešek má být, tedy zkrajedne jasný, nebo respektive polojasný, pak má přijít takzvaná kupovitá oblačnost. Teploty do 25 na jihu Moravy 28 stupňů, v noci to klesne ke 14, no a sobota bude ráno opět jasná nebo skoro jasná, během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat další oblačnost. Teploty 20 až 24 stupňů, Morava kolem 27. No a my si dáme vypsanou fixu.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Festiáky. Tak já je samozřejmě mile rád připomenu. U příkladu ve velkém Meziříčí Fight Fest 2026 na Fightově Kopci, klasika. Na bojišti v Trutnově Obscene Extreme, ten už jede v podstatě několik dní, pokud se nepletu. No a třeba v Horní Řasnici, Řasnická stodola, Stone Smoker Festival 2026. Ono těch festiáků bude asi mnohem víc, já zkusím ještě něco jako pohledat. Každopádně teď si dáme Eddieho Vedra.
0: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Fejdnoumor se v posledních dnech zase mluví o něco víc. Uvidíme, co z toho bude, co mají všechno v plánu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A vůbec v jaký sestavě. Nic, krátce před 9:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu v této hodině. Dejte pozor, na D8 na 26. kilometru směrem od Drážďan na Prahu stojí u Krajnice porouchaný nákladní auto. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova se vytvořila 2-kilometrová kolona. V opačném směru se popojíždí od odbočky z Evropské. No a v Ostravě Mariánsko-Horské ulici narazil kamion do železničního mostu. Místo je špatně průjezdný, kolony se tvoří v obou směrech.
1: Radio Rockzone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Nějaký minuty do desátý, hezký páteční budoucí poledne, ne, dopoledne, já jsem úplně se ztratil naším pojmy.
1: Budoucí večer vlastně může být.
0: Budoledne. Zkrátka prostě ještě máme takový jako dozvuky rána, s vámi Tomáš Frede, taky Pešto ladíte, Radio Rock Zone. Pojďme si tak nějak jako říct, co máme. A že toho zatím moc nemáme. Ale budeme mít. My totiž...
1: Ale já tady třeba mám. No. Já tady třeba mám Andyho Frasera, což je týpek, který byl všude rok, třeba v kapele Free, u Johna Mayala.
0: Všude byl rok?
1: Nebo v Sharks, no, všude byl rok.
0: To je skvělý.
1: Proto jsem ti ho ani nepsal, že má dneska narozeniny. Ale psal jsem ti jiný, kdo mají narozeniny. Kdo?
0: No jo, ale tak to počkej, to právě musíš aspoň říct, že venku dobře, je ještě, hezky.
1: Ještě Vladivojna má dneska taky narozeniny.
0: No vidíš to, no. Nekecej. No hele, tak já to takhle zaletu doplním, ať to nezdržuju. Tak samozřejmě pojďme dát tu naši nejoblíbenější

0: Když se nám mimořádně jdou vody jak živa. To může být ráno, půlnoc, neděle, středa, kocovina, střízlivost, tahle nám prostě... Rejžráci nám vždycky šli.
1: Je to tak, no.
0: Jsou nám prostě nějak jako...
1: A já ti dobře prozradím, že narozeniny má dneska s Rejžr Vince Clark.
0: No jasně, Vincek. No tak to jo. Tak to bych asi měl tak nějak říct, kolik by mu tak mohlo být, že? Mohl být v Nirváně?
1: Ty, jako by trošku i by mohl, no.
0: Mm-hmm. Takže je tam pětka? Zítě... No to ne, to prostě by nemohl být. No. 1960... Jedna.
1: No, tak zase blbě. Vince Clark, tedy klávesák Erasure, se narodil v roce 1960.
0: No, tak... No, tak to... kousek. Ne, promiň, no tak já tady se snažím taky za letu dolaďovat, prostě když mě to všechno dal tak pozdě, že jo.

0: Všechno krásný, samozřejmě, pojďme dál. Killswitch Engage. Je tak, že? Chtěl jsi to po mně?
1: Je tak, ano.
0: Vůbec tam se neorientuju, tak nás, nebo aspoň mě, dovyvzdělej.
1: Jako,
0: basák?
1: Jakože, ne, tak budeme řešit basáky, ne. Ty
0: no to ty taky umíš, když máš špatný dny.
1: No to je pravda. Jesse Leach, zpěvák Killswitch Engage. Má jo, dneska narozeniny.
0: A furt tam jako je?
1: Asi jo, viď.
0: Takový neznámý jméno, viď, na to, že to je frontman takovýhle kapely.
1: Killswitch Engage, co to je za velkou kapelu, jako, viď.
0: Dobře, dobře,
1: takový
0: dobře.
1: Bčko, Cčko.
0: 1974.
1: No, tak zase blbě, Jesse Leach je narozen v dnešní den v roce 1978.
0: Tady mě to vůbec nevadí, to by taky ne. No a teď už jdeme do asi jiného dne, nebo jak to tam bylo?
1: Jdeme do zítřka.

0: jsme prostě takový jako s Foo Fighterovaný tenhle ten týden spíš ten, protože jsme si vyrazili, vyhodili z kopejtka a dali jsme si jejich koncert v Berlíně, bylo to krásný, ten stadion je teda opravdu velký, musím říct. No a já tak trošku tuším, takže jsem jako lovil hodně dozadu v análech a opravdu starší píseň než This is Call z roku 1995 nemám a já myslím, že jsem jí dal správně, ne?
1: Dal si výborně. Sice dotyčný na ní nehraje, ale určitě na ní někdy hrál.
0: Tu než... písničku hrál určitě.
1: No, dokonce ji asi nahrál, než někdo přišel a přenahrál jí.
0: Jo, takže vlastně je to tak trošku smrtengro. No nic, ale to už bylo všechno vyřčený, ten koncert prostě byl krásný a teď zpátky tedy k panu Goldsmithovi.
1: Ano, William Goldsmith, původní bubeník Foo Fighters.
0: Přesně tak, no všechno nejlepší. Jo, ročník, 74?
1: Ne.
0: On je určitě mladší než Grohl, že jo?
1: No,
0: tak 70,
1: je...
0: 70.
1: 72.
0: Tak mezi prsy. No, byly hezký ty medailonky, viď? Jak tam jako dali kousek písně třeba z první kapely Chrise Shifletta, jo, třeba 86 let starou píseň z někdejší kapely Peta Smíra, když zakládal punk, když vynalézal
1: ještě
0: punk.
1: Ještě když hrál na dvoře Karla IV.
0: Je to tak, přesně. A tak dále, samozřejmě doufám, že jsi byl v největším očekávání stejně jako já, co zazní od Ramyho. On vlastně nikdy asi ani žádnou kapelu neměl, ale vlastně složil jednu jedinou písničku.
1: Ne, tam byl ten záběr, jak dělal ten kebab, ne?
0: No. Bylo to krásný, to byl takový hezký medailonek a samozřejmě medailonek vyvrcholil, kdy Dave Grohl sednul za bicí a jeho mladší provedení, tedy Island Rabin, šel hrát na kytaru. Měl jsem radost, že tam byly i ty Davidovy fotky dobový.
1: Jo.
0: Ještě 45 kilo z postelí, dlouhý vlasy Melír. No jo, to byly časy.
1: To byly časy.
0: Scream, no. Tak všechno všem.
1: A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Máš si, jaký tady jsme toho Goldsmith se úplně vytěsnili.
1: Prostě. Vybývali bubeník, no.
0: Je to tak?
1: Ale Foo Fighters. Radio! Dětí se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. V Pakistánu se zřítil autobus do hluboké strže a Sáblíková je v Chomoutu. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více, jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 se nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek nebo třeba nepříznivého ekologického vývoje. Zhruba stejný podíl dotazovaných pak uvedl, že dávají přednost volnosti a zážitkům. Finanční situace je mezi překážkami až na 3. místě. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psi přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
2: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s Ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
3: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
2: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
4: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
2: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: V Pákistánu se zřítil autobus do hluboké strže, zahynulo nejméně 40 lidí, dalších 8 je zraněných. Podle agentury AP byl autobus přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí. Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.
5: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Martina Sáblíková je vdaná paní. Bývalá rychlobruslařka si vzala dlouholetou partnerku a reprezentační kolegyni Nikolu Zdráhalovou. Obě atletky tvoří pár už 13 let. Veřejně přiznaný je pak něco přes rok. Když se sportovkyně seznámili, Zdráhalová teprve dospívala, zatímco Sáblíkovou už znal celý olympijský svět. Dnes je 30 a 39 a na Instagramu už se chlubí fotkou v bílém. Do kina můžete zajít na film Den odhalení. Snímek, ve kterém se režisérská legenda Steven Spielberg po letech velkolepě vrací ke svému oblíbenému žánru plnému mimozemských záhad, pokračuje Saša Ptáčková.
6: Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel.
7: Co jsi ukradl?
8: Tajemství. Data, která se měl ochránit.
6: V patách má agenty odhodlané úniku informací zabránit.
9: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
6: Když se do hry zaplete i moderátorka počasí Margaret, začíná zběsilý závod s časem o osud lidstva.
1: Dnes bude dost ohavně, bych tak řekl. Tedy polojasno s kupovitou oblačností, nevím, jestli jste ji někdy viděli, ale ta je velmi ohavná.
0: No,
1: až bych řekl, že mi připomíná obličej našeho moderátora Franka.
0: Ježišmarja, tak to má za to, že na mě tady nepříjemný. My musíme napráskat, že Frank má prostě teďka kocovinu, naštěstí vysílá až za dráhně hodin, tak on se do té doby dá do pucu. Ale pojďme vysvětlit, co je prostě kupovitá oblačnost. To
1: jsou takový, takový ty mráčky, takový ty divný mráčky nahoře.
0: Jako na, takový ducánky, jako takový.
1: Ducánky, to si hezky nazvá.
0: Jo, no. Dobře, tak pojďme místo kupovité oblačnosti předpovídat ducánky.
1: Dobře, dneska budou ducánky a maxima kolem 26, takže bacha, aby večer nebyly i drcánky a grcánky.
0: Děkujeme krásně, pojďme zpátky do muziky, mám pro vás třeba Hollywood Undead, anebo taky Horký žeslíže.
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Deset, dvacet před Pikolou. No my si dáme ještě informace ohledně dopravy s Kubou. Kuba, jak to vypadá v tuhletu chvíli? Nevíme, Kuba nedopraven. Dobrá, tak je to na mě, pojďme se na to podívat. Dejte pozor třeba na nábřeží kapitána Jaroše u křižovatky s ulicí Dukelských Hrdinů. Došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte se zdržením zhruba na 5 minut. V Českých Budějovicích na Lidický třídě u křižovatky s ulicí LM Pařížská bourala dvě osobní auta, blokou tam taktéž jeden pruh. Na místě je policie. Na Tachovsku ve Stříbře na Sokolské ulici na křižovatce narazil motorkář do betonového sloupku. Jsou tam záchranáři, taky policie.
0: Radio Rock Zone.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia jogurt 4x120 gramů v Bila klubu za 39,90 a Gianna tuňákový salát při koupi od 2 kusů za 28,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Podíváme se na to a dejte pozor na trase Havlíčkův Brod Jihlava za obcí Štoky. Zasahují záchranné složky u nehody dvou kamionů v obou směrech. Počítejte tedy s kolonami. No a v Praze na nábřeží kapitána Jaroše u křižovatky s ulicí Dukelských Hrdinů došlo ke střetu dvou osobních aut. Zdržení je asi pětiminutový.
0: Radio Rock Zone.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Poslední doprava v této hodině krátce před 10:45. V Českých Budějovicích na Lidický třídě u křižovatky s ulicí LM Pařížská bourala dvě osobní auta, blokují tam jeden pruh. Jsou tam už policisté na Chomutovsku v Jirkově. V Červenohrádecké ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobáků. Počítejte taktéž s omezením. No a ještě zmíním na výjezdu z Domažlic na Horšovský Týn. Bourala dvě auta, počítejte taktéž s omezením.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Sabaton na rádiu Rock Zone, necelá minuta zbývá do 11. hodiny. Hezký dopoledne vám přeje Tomáš Frede, dorazil i Pišto, to znamená, že je naděje, že budeme mít další zprávy, že dostaneme, pojďme na to.
1: Je to tak, dobré, pravé dopoledne, abych se tě rád zeptal, co máš proti sochám před Rudolfínem?
0: Proti sochám před Rudolfínem?
1: No tady to mám, že 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Jelikož vím, že ty teďka slavíš 40 v neděli.
0: Je to tak, no. Je to tak, ovšem právě a díky tomu šetřím každý kousek síly. Dovedu si představit, že bych se tady pachtil s nějakým kladivem. Vůbec ne.
1: Naopak, proto jsi to dělal kladivem a ne třeba jinou částí těla.
0: Pěstí.
1: No, v lepším
0: normálně
1: případě.
0: Bych dělal pěstí. No tak co se mají co crcat nějaký sochy před Paládiem, nebo co jsi říkal?
1: No. Ne, Rudolfínem. No. Já tě úplně vidím, prostě jsi tam přišel, řekl si, ty mi nepřekáže tady a odejdi. A ta socha se nehejbala, tak si prostě...
0: Sejmul, no. Jen to řekni. No jo, tak je mi to tak trošku podobný, ale tentokrát výjimečně jsem to opravdu nebyl já.
1: No dobře, budeme ti věřit a jdeme teda na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Část Prahy je bez teplé vody, sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí a Lehečka, Nosková a Bousková jsou ve třetím kole Wimbledonu. Část Prahy je bez teplé vody, dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfínem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 000 korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Podle policie muž tloukl do dvou kamenných soch Sfink, které střeží boční schodiště Rudolfína. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této budovy, postavené podle plánu Josefa Zítka a Josefa Šulce. Sucho na Slovensku ohrožuje stále víc obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervoáry se vyprazňují rychleji, než se stihnou doplnit.
3: Meteorologovia varují, že nedostatok vody sa bude ešte prehlbovať. Situáciu zhoršia horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, napríklad len na 4 hodiny denne, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Bálko, Slovensko.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Další Češi se probojovali do třetího kola tenisového Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Molčana. Linda Nosková zdolala Osoriovou z Kolumbie a Marie Bousková si poradila s Italkou Grantovou. Neuspěli naopak Jakub Menčík a Karolina Plíšková. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z páté studiovky kapely, která vyšla 26. června. Čtvrtý single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Dnes čekejte ducánky a maxima kolem 25.
0: Tak se mi to líbí, takhle už tý předpovědi rozumím. Tak bývala ducánky, dáme si Hellstorm, tři sestry, nebo taky Korn.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.18, pojďme se podívat naposledy s Kubou na dopravu.
2: Čau Tome, pěkné dopoledne. Dopravní nehoda se došetřuje v Praze na ulici k Barandovu před Pražským okruhem, před odbočkou do ulice k Austisu, doprava tam zpomaluje. Silnější provoz řidiči hlásí také z jižní spojky ve směru na Černý most, konkrétně u sjezdu na Vídeňskou ulici a dále v úseku mezi Spořilovem a Lanovým mostem. Do 5 minut se zdržíte na Bělohorské ulici před Vypichem v obou směrech a v Uhříně vsi na ulici ke kříži u křižovatky s ulicí k dálnici. Došlo k nehodě dvou osobáků. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky, před námi Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra
5: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Živáko, jsi na rádiu Rock Zone, krátce po půl dvanáctý.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jdem to pomrknout, tuhle tu chvíli 21 stupňů, stále skoro jasno, dnešní maxima by neměla přesáhnout 25, jinak se očekává skoro jasná polojasná obloha, v severní polovině území oblačno. V noci to klesne ke 14 stupňům, no a sobota bude skoro jasná až polojasná, během dne oblačno od severozápadu přechodně zataženo, teploty 19 až 24 stupňů.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Robin Flower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba v šávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 3:15, ještě jedna rychlá doprava v téhle hodině, D1, 198 km ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. V Praze v ulici Keštvanici před nájezdem na Vilznovu ulici směrem od Florence blokuje odbočovací pruh. Nehoda dvou osobních aut, zdržíte se nárazově.
0: Radio Rock Zone.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hezký pravý poledne, System of a Down na rádiu Rock Zone. Samozřejmě vám přejeme taky dobrou chuť a dobrý pití. No, před poledníma devadesátkama, tedy hodinou úplnou devadesátkový muziky, si dáme jedny aktuální zprávy s Pištem. Už je tady, pojďme na to, zdar.
1: Dobré pravé poledne, dobrou chuť.
0: No to já už mám dávno všechno za sebou.
1: Ale tak, já ještě nejsem nažrán.
0: Dobře, já teda se zopakuji, budu se opakovat. Dobrou chuť a dobrou pít.
1: Děkuji, děkuji.
0: Pro ty, co tady nebyli.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
0: Na jednou hr.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Bytů na prodej je nejvíc za poslední roky. Za Kellnerovou smrtí stojí spožděné záchranné akce a španělský brankář přepsal historické tabulky mundialů. Česko roste počet volných bytů na prodej. Navzdory silnému růstu cen nemovitostí a jarnímu zdražení hypoték, tak může být letošní rok pro lidi schánějící vlastní bydlení překvapivě dobrý. Růst nabídky je znát především v nejžádanějších lokalitách, tedy v Praze a Brně. Vyšší nabídka podle novinek.cz sama o sobě neznamená, že by ceny bytů v dohledné době měly klesnout. Zdražování sice zpomaluje jeho tempo, ale stále zůstává nadprůměrné. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli druhý nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut, o něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla tuzemská výroba autobusů, pokračuje Michael Ransdorf.
3: Z našich výrobních linek sjelo přes 5,5 tisíce autobusů a téměř 1,5 milionu funglových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
4: Jsme dodavatelé. Škodovka má veliký vývoj, Bosch má vývoj. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
3: Našim továrnám se daří prosazovat i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
5: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
3: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní.
1: Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi golmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v roce 1990 neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simón vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut.

0: Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Sherrixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise on the Road. Dnes čekejte pole jasnou skupovitou oblačností, aby tomu rozuměl i Tomáš, tak s ducánkami.
1: Ano.
0: A někde může i zapršet lehce, maxima kolem 26.
1: Děkujeme pěkně. Pojďme za 90. muzikou Aerosmith, Faith No More, taky Fatboy Slim.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Right about now, the funk soul.

Černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát četl,

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř.

0: Cranberries na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jdeme se na to podívat. Dejte pozor, v Prostějově v Melantrichově ulici bourala dvě auta, blokovaný jeden jízdní pruh. Na výjezdu z Ostravy směrem na Havířov na úrovni Kunčic došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. No a v Praze, v Libuši, v Libušské ulici u křižovatky s Mirotickou zasahují záchranné složky ústřetu osobáku s motorkářem. Tak opatrně kolem.
1: Radio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
6: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.39. Tak, pojďme si dát zprávy, informace, respektive ohledně dopravy. Ve Zlíně v Malenovicích v Zahradní ulici bourala dvě auta. Provoz místě zpomaluje. Na D48 na 6. kilometru ve směru na Olomouc stojí u hranice odstavený osobní auto. No a dálnice D11, 68,5 kilometr ve směru na Hradec Králové stojí porouchaný vozidlo. Tak bacha na komplikace.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Jackem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Buongiovena Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dáme poslední na dálnici D1 před sjezdem na Mirošovice na 20. kilometru směrem od Prahy na Brno se srazilo osobní auto s nákladňákem. Jeden pruh je úplně neprůjezdný s přerušovanou kolonou, počítejte od 17. kilometru. No a v Plzni v Tylově ulici došlo ke střetu osobáku s koloběžkou, taky se to tam řeší opatrně kolem.
1: Radio Rock Zone.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707. Nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Anubis Next. Já jsem si třeba leta letoucí tady o písnice od Fun Lovin' Criminals, která právě dozněla na rádiu Rock Zone, myslel, že se tam zpívá Stupid Sex. Měl jsi někdy Stupid Sex?
1: Určitě rozhodně nejednou.
0: Šlo to spíš za tebou nebo za druhou polovičkou? No, tak tady je závažný zamyšlení.
1: Takhle, já si nevybavuju třeba nějaký jako konkrétní, ale přece jako takovou věc každý zažije, že jo, jako, to nejde nezažít.
0: Že to je prostě blbost.
1: Je to prostě blbost, no, občas.
0: No jo, no, myslel jsem, že budeš jako, že uděláš takový gentlemanský gesto a bez váhání řekneš, no ne, to vždycky já. Ale ty jsi se vážně zamyslel, bylo to na tobě vidět. No nic, tak zamyslete se vy klidně při obědě, jestli ještě tak teďka někde jako obědváte, i když už je 13. hodina, správně byste to měli mít za sebou, stejně jako to tady dodržujeme my s Pištem, že jo, kdy přejeme dobrou chuť v pravé poledne, tak se můžete zamyslet nad tím, kdy jste měli nějaký stupid sex. Každopádně prosím vás, ta píseň se jmenuje Scooby Snacks, jo, je to Scoobyho svačina.
1: Úplně jinak

0: Prostě, no.
1: Skubyho svačina.
0: Pěkný raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční, stupidní páteční odpoledne. A kam dneska za muzikou? No festáky, no, co si budem. Hele, Fight Fest ve Velkým Meziříčí nebo Obscene Extreme na bojišti v Trutnově. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dětí se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. Americké národní parky lákají na digitální detox a tři české tenistky zabojují o osmifinále Wimbledonu. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více, jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. Tři pětiny se nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek nebo třeba nepříznivého ekologického vývoje. Zhruba stejný podíl dotazovaných pak uvedl, že dávají přednost volnosti a zážitkům. Finanční situace je mezi překážkami až na třetím místě. Mimořádné jarní sucho se promítne do úrody, ukazuje to odhad Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin v meziročním srovnání klesne o necelých 16% na zhruba 6,5 tuny. Statistička Renata Vodičková říká, že počasí ani letos farmářům nepřeje.
3: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
0: Podle zemědělských organizací je na hodnocení sklizně ještě brzy. Sami ale očekávají, že sucho a horko bude mít na výnosy dopad. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
4: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na trávě v londýnském All England Clubu dnes zabojují tři české tenistky o postup do osmifinále. Karolína Muchová se utká se soupeřkou z Thajska. V souboji krajanek proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Obě hráčky uzavřou program na kurtu číslo 18. Mongolští Dyťu útočí s novým singlem Greyhoun. Ochutnávka z chystané třetí desky sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z kapely Nothing More. Dnes čekejte pole jasno s kupovitou oblačností, pardon pro Tomáše, duchcánky, nebo jak to bylo?
5: Duchcánky!
0: Ale duchcánky jsou taky dobrý.
5: Duchcánek seš ještě tady doklokotáš, to sedí.
0: Maxima kolem 26, řekněme, ale to spíš na Moravě.
5: Duchcánky jsou dole se Šodou, v kantině jsem koukal. No nic, dáme si YouTube, dáme si taky třeba Rammstein, hezký odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: 13.20. Pojďme se podívat na to, kde to drhne v dopravě. V Brně v Jedovnické ulici na křižovatce se Sedláčkovou došlo ke střetu osobního auta s nákladním, neprůjezdný jeden jízdní pruh. Dejte tam pozor. Na dálnici D11 na 9. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí porouchaný nákladní auto. No a na průtahu Českých Budějovic směrem do Plané v ulici na Dlouhé Louce bourala dvě osobní vozidla. Zdržení je minimální.
0: Radio Rock Zone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kozřeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Ano, tady festivaly buď to startují, nebo pokračují. Ten, který pokračuje Obscene Extreme na bojišti Trutnov, ale vlastně jo, v plném proudu už je taky Fight Fest na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí v Horní Řasnici Stone Smoker Festival 2026. Konkrétně je to Řasnická stodola. Já vás už jen osobně pozvu tuto neděli tady na Bulovce v Praze Sportcentrum Koráb. Moje narozeniny, můj narozeninový festival, chcete-li, zahrý tam tady Imodium, Tom Hartway, Panlings, Byt číslo 4, Labe, Walkman, spousta prostě muziky. Jste srdečně zváni, budu se na vás případně těšit. Začíná to už ve 2. Já mám v tuto chvíli pro vás Linkin Park.
0: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba v šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Naprostá klasika od AC/DC na rádiu Rockzone. Já se s vámi rozloučím. Další klasikou je samozřejmě náš Šimon. Ten už se na vás od 14 těší. Je nadále s vámi taky Pišto. Užijte si krásný zbytek dne. Užijte si taky víkend. No, kdybyste neměli co dělat v neděli, tak vás srdečně zvu do Sportcentra Koráb, což je tedy tady v Praze v Libni. Konkrétně kousek od Bulovky, budu tam slavit narozeniny, bude tam hrát spousta muzikantů, tak vás tam všechny rád uvidím. Začíná to ve 14 hodin, tedy Sportcentrum Koráb, Praha, Libeň, už tuto neděli o 14 hodin, oslava mých narozenin s dovolením. V podstatě velká část Rockzone tam bude. No, před námi tedy Evanescence.
1: Radio Rockzone.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
7: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak Jack White na rádiu Rockzone se songem, který se jmenuje That's How I'm Feeling. Za necelou minutu je tady, přátelé, 14. hodina, což znamená, že už vás od mikrofonu v tuhle chvíli zdraví Šimon Kalousek. Příjemný páteční odpoledne. 3. červenec, Radomírové mají svátek, tak pánové, všechno nej, všechno krásný. Se mnou už taky ve studiu Pišto, pojďme dát pro dnešek první společný zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne vám všem. Teploty venku už lehce nad 20, aspoň v Čechách, na Moravě i přes 25. Fight Fest dneska startuje ve velkém Meziříčí a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Muž poškodil kladivem dvě sochy u budovy Rudolfina. Ve Venezuele dotáhli akci zázrak a německá fotbalová repre je bez trenéra. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Podle policie muž tloukl do dvou kamenných soch Sfink, které střeží boční schodiště Rudolfina. Jsou součástí bohaté vnější výzdoby této budovy postavené podle plánu Josefa Zítka a Josefa Šulce. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru povede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
3: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s Ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
4: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů.

0: by vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
1: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moc rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
2: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
1: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
3: Záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
4: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
3: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a Národní svaz s ním původně do roku 2028 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgenu Kloppovi. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. V noci zítra čekejte jasno až polojasno, v noci minima k 10, zítra maxima k 25.
5: Tak to bychom měli, já děkuji Pištovi za zprávy. Po 14. hodině si tady dáme Avantázy, kabáty také a na úvod hodiny Mobiho se songem Lift Me Up.
4: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Legendární Iron Maiden vydali v roce 1988 album Seven Son of a Seven Son, no a najdete na něm i tuhle hitovku The Clairvoyant, která právě teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Je to tak, jdeme se podívat, jak to vypadá na tuzemské silnici, 14 hodin 18 minut a začneme tady v Praze. Martino, ahoj.
2: Ahoj Šimone, v Praze aktuálně nemáme žádné dopravní nehody. Silný provoz čekejte před omezením u letiště na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova. Držíte se také na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně, kde je kolona od Rudné a pokračuje až k Ořechu. Na Pražském okruhu před Ořechem je kolona i ve směru k letišti, je zhruba od Lohkova. Další zdržení vás čeká na příjezdu do Prahy po D8, kde je kolona od Zdib, a to kvůli opravám na Kbelské ulici. Pokud míříte po D1 na Brno, tak kolonu čekejte mezi 9. a 16. kilometrem. Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Podíváme se i mimo Prahu. Na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu havarovalo 6 osobních aut. Blokované je pravý jízdní pruh, na místě stále zasahou záchranáři a kolona tam má kolem 6 kilometrů. Na Kroměřížsku na trase z Pravčic směrem na Hulín za nájezdem na silnici 55 zasahou záchranáři u nehody motorkáře. Projíždí se jedním pruhem a doprava tam zpomaluje. A pozor taky na Vyškovsku na silnici 3. třídy v Pustiněři u sochy Panny Marie havarovaly 2 osobní auta. Na místě záchranáři a policie, počítejte s omezením. Dáme Metalliku a dáme taky aktuální věc od legendárních Rolling Stones, In the Stars.
1: Radio Rock Zone.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: S Rockzonem na dabu i na deštnou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Black Sabbath Into the Void v živém provedení na rádiu Rock Zone. Přátelé, a připomínám, že v příští hodině, to znamená okolo 15:30, si tady naposledy v tomhle týdnu dáme soutěž o dva lupeny na festival Barvy léta, tedy na tradiční hudební akci, která proběhne příští pátek a sobotu 10. a 11. července v Poděbradech na Jezeře. No a sestava kapel je velmi lákavá. Tři sestry, Vypsaná fixa, Debilheads, Proteus, Ivan Mládek a Benjo Band, Alkohol, Ečka, SPS a celá řada dalších. Mám tady dva lupeny na oba dva dny tohohle festivalu, takže zůstaňte naladěný. V okolo 15:30 si tady dáme soutěž.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak aktuální teploty v Česku v průměru kolem 23, máme skoro jasno. Co se týče předpovědi, tak jasná bude i noc na zejtřek, teploty klesnou na 10 stupňů. No a zítra v sobotu skoro jasno až polojasno, během neoblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a nejvyšší denní teploty kolem 25 stupňů Celsia. Bruce Springsteen za chvíli a předtím taky kapela Flogging Molly, This Road of Mine.
2: Robin Fowler poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve tři další zprávy, spíšte omrkneme ještě situaci na silnicích. Jednou v téhle hodině 14.46. Na dálnici D1 na 11. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě osobního a nákladního vozidla. Obě auta po nehodě stojí u krajnice, kolona dosahuje délky téměř 2 kilometrů. Na Chrudimsku u Seče v Čáslavské ulici došlo k dopravní nehodě motorky, která skončila mimo vozovku, takže pozor i tam. A na trase z Liberce směrem do Polska u Mníšku došlo k dopravní nehodě dvou osobáků. Na místě policie, počítejte s přerušovanou kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Škvořina naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Bonjovi a song z jejich zatím posledního alba Forever, který vyšlo před 2 lety, Living Proof na rádiu Rockzone. Za pár vteřin je tady 15. hodina, z moderátorský židle vás zdraví Šimon Kalousek opětovně. No a slibuju, že v této hodince si kromě spousty muziky dáme taky soutěž o 2 vstupenky na festival Barvy léta v Poděbradech, který proběhne příští pátek a sobotu. Viděl bych to tak okolo 3:30, tak si na to počkejte. Teď už je tady Pišto, pojďme na další zprávy. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Kam dneska za muzikou? Najdete tradičně na našich webovkách rockzone.cz v sekci Club Live a zmíním třeba Obscene Extreme Fest v Trutnově na bojišti a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Živnostníci ušetří, za Kellnerovou smrtí stojí zpoždění záchranné akce a Artis Brno bude hrát první ligu. Živnostníci ušetří, odvody na sociální pojistné jim totiž od července zpětně klesly na loňskou úroveň. Od 1. července začala platit novela zákona, která ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu. Živnostníci tak podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové měsíčně ušetří 715 korun.
3: Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: V praxi to znamená, že živnostníci letos odvedou státu proti loňsku o zhruba 8,5 tisíce korun méně. Pokud jsou v prvním pásmu paušální daně, ušetří ještě o necelé 300 víc. České automobilky zažívají nejlepší léta. Loni měli 2. nejsilnější rok v počtu vyrobených osobních aut. O něco slabší než předloni. Absolutní rekord v minulém roce ale trhla

0: Tuzemská výroba autobusů, pokračuje Michael Ransdorf.
1: Z našich výrobních linek sjelo přes 5,5 tisíce autobusů a téměř 1,5 milionu funglnových osobáků. Automobilový průmysl dává práci zhruba 500 000 Čechů. Předseda divize dodavatelů a účelových organizací Miroslav Dvořák důrazně odmítl, že bychom byli montovna.
2: Jsme dodavatele. Škodovka má veliký vývoj, Bosch má vývoj. I když máme slevárny, tak ty věci musíme vyvinout tak, abychom ho vyrobili, abychom ho odlili.
1: Naším továrnám se daří i v zahraničí. Nejvíc aut posíláme do Německa. Podle prezidenta Sdružení automobilového průmyslu Martina Jána se nám daří, přestože právě u našich sousedů se výroba spíš utlumuje.
3: Ono se říká, že když Německo kýchne, tak Česká republika chytí rýmu. Tady se ukazuje, že export Evropy nám pořád svědčí.
1: Dobrý rok tuzemských automobilek nezhatil ani 60% propad výdělku ve slezském závodě Hyundai v Nošovicích. Tamní fabrika se prý připravuje na chystané výzvy v technologiích a zákonech, což musí dělat i všichni ostatní.
0: Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. The Pretty Reckless zveřejnili klip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiového alba kapely, které vyšlo 26. června. 4. single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. V noci zítra by mělo být převážně jasno až polojasno. Akorát na severu, zítra k večeru pak oblačno, případně s přeháňkama. V noci minima kolem 10, zítra maxima kolem 25.
5: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině si tady zahrajeme Shinedown, taky Tři sestry. No a na úplný úvod to bude jeden cover Marilyn Manson se songem původně z repertoáru Depeche Mode Personal Jesus. Tak ještě jednou krásný odpoledne.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: roce 1987 vydali Guns N' Roses svoje zásadní album Appetite for Destruction, který obsahuje spoustu hitů a mezi nima i tenhle Sweet Child O' Mine, který teď doznívá na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jo, pojďme znovu na dopravu 15.20, no a Martina nám řekne, jak to jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na kolonu se připravte na Cínovecké ve směru do centra před opravovanou Kbelskou. Z druhé strany je kolona na Novopatské. Zdržíte se také na Liberecké ve směru z centra, další kolony vás čekají. Na jižní spojce ve směru na Černý most zhruba od Spořilova až ke sjezdu na Průmyslovou. Štěrboholská spojka popojíždí mezi sjezdy na Běchovice a Průmyslovou. Kolona je ještě na jižní spojce před Barandovským mostem zhruba od Krče. Na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně kolona od Rudné a pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. A zhruba 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Já tady Prahu ještě doplním. V Bělohorské ulici na křižovatce s Bubnovou směrem do centra bouraly 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Na Jičínsku v Nový Pace v křižovatce ulic Legí a Čelakovského došlo k nehodě 2 osobních aut. Očekávejte zdržení v obou směrech. Na Semilsku v Chuchelně v Kozákovské ulici nabouralo osobní auto do stromu. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Pozor taky na trase mezi Pardubicemi a Chrudimí na úrovni starých Jesenčan. Došlo tam k požáru dodávky. Na místě hasiči a provoz je řízen kyvadlově, kolony se tvoří v obou směrech a v Uherském Hradišti v ulici Menclovice došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Nehodu už vyšetřuje policie v tuhle chvíli. Tak jo, všem řidičům šťastnou cestu, nás čekají Pearl Jam, taky aktuální věc od Pretty Reckless, Love Me. No a hnedka potom, přátelé, slibovaná soutěž o 2 vstupenky na festival Barvy léta v Poděbradech, tak si na to počkejte.
1: Radio Rock Zone.
3: Barvy léta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. 3 sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvy léta. Více info barvyleta.cz a Facebook.
4: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
9: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: died and you just died and you watched. I died and you walked by and said no.
1: Perlčema je klasika Even Flow na Radio Rock Zone. No a 3 minuty po 15:30 je tady, přátelé, slibovaná soutěž. A to soutěž o 2 lupené na festival Barvy léta. 10. a 11. červenec, to znamená příští pátek a sobotu v Poděbradech u jezera. Spousta skvělých kapel. No a vy máte možnost získat 2 lupené právě na tuhle akci. Telefon sem do studia 255 700 707. Tak do toho. Tak zatím nikdo nevolá, tak ještě jednou připomenu, hrajeme o 2 lístky na festival Barvy léta v Poděbradech u jezera, který proběhne příští pátek a sobotu 10. a 11. července. No a vy máte možnost se tam zadarmo podívat a vzít někoho sebou. Vypadá to, že už někdo volá, Radio Rock Zone, kdo je na druhém konci drátu, ahoj.
2: Ahoj, tady Karel.
1: Karle, já tě zdravím, zeptám se ještě před soutěžní otázkou, už jsi někdy byl v Poděbradech na festivalu Barvy léta, na nějakým minulým ročníku?
2: Na festivalu jsem tam nebyl.
1: Zatím jsi tam nebyl, takže premiéra. No hele, já myslím, že takhle při pátku velice jednoduchá otázka, kterou dáš podle mě i bez možností, ale ty tady mám každopádně pro jistotu nachystaný. Tak poslouchej. Která legendární česká formace a stálice tuzemské hudební scény přiveze v sobotu večer na Barvy léta kromě klasických hitů i své vlastní festivalové pivo a skladby z nedávného alba Pop Art?
2: No tak budou to 3 sestry určitě.
1: Já jsem si říkal, že tady je to ložený 3 sestry, takový nekorunovaný headliner hlavní týhletý akce. Takže já ti gratuluju, máš tady u nás 2 lupeny, zeptám se, koho vezmeš sebou.
2: Zrovna včera jsem se bavil s kamarádem, že bychom vyrazili, takže vemu jeho.
1: Takže vezmeš kámoše. Hele, moc si to užijte, já myslím, že to bude parádní akce. Gratuluji ti ještě jednou a prosím tě, jenom mi teďka vydrž na drátě a domluvíme se na převzetí lupenu. Tak to byl Karel, náš dnešní výherce. No a my pojďme dál. Red Hot Chili Peppers a Universal Speaking naživo právě teď na Rádiu Rock Zone.
3: Když léto, tak jedině s Rádiem Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No tak do klubu vás dneska nikam nepozvu, protože kluby ve většině případů se dávají prázdniny letní. Každopádně nahrazují to plnohodnotně, se myslím, mnohý hudební festivaly. No a dneska můžete vlastně vyrazit na tři takovýhle akce. V Řasnický Stodole, což je v Horní Řasnici na Liberecku, pokračuje Stone Smoker Festival. V Trutnově pro změnu pokračuje festival metalový extrémní hudby Obscene Extreme. No a ve Velkém Mezříčí na Fajtově kopci zase akce Fight Fest 2026. Na každý z těch akcí spousta kapel, tak když tak mrkněte na internet na podrobnější line-up. Komplet to všechno najdete samozřejmě i na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. My si dáme The Doors a dáme si taky Sabaton, The Uncle Soldier.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Jackem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba v šávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama ve 4 ještě jeden rychlej pohled na silnice, 15 hodin 51 minut. No a jak to aktuálně vypadá v Praze, to už nám řekne Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Praze 6 v Bělohorské ulici na křižovatce se Bubnovou směrem do centra bourala 3 osobní auta, počítejte tam se zdržením. Zdržíte se také v Holešovičkách, kde na úrovni Bulovky směrem z centra stojí odstavená dodávka. Na D5C na 2,5 kilometru ve směru od Plzně na Prahu brzdí provoz nehoda osobního auta s nákladním, kolona má 3 kilometry. A na D1C na 16. kilometru ve směru z Prahy na Brno stojí porouchané auto, kolonu čekejte od 9. kilometru. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Podíváme se i mimo hlavní město. V Karlových Varech v Motýlí ulici dva osobáky v sobě na trase mezi Plzní a Zálužím bouraly dvě osobní auta, z nich jedno ujelo od nehody, dávejte tam pozor. Na Prostějovsku na výjezdu z Mořic směrem k dálnici D1 došlo k dopravní nehodě dvou dodávek, na místě záchranáři, počítejte s omezením. Na Ostravsku ve Vratimově v ulici na Příčnici bouraly dvě osobní auta, zdržení je minimální. A pozor taky na Novojčínsku mezi Fulnekem a Větřkovicemi, havaroval tam osobák, na místě už celou věc řeší policie.
0: Radio Rock Zone.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Nirvana i klasika Heartshaped Box nám tady dohrává přesně v 16 hodin. Tady ve chvíli, kdy už vás zdraví Šimon Kalousek opětovně od mikrofonu, krásný páteční odpoledne, no a při další náloží muziky jsou tu taky další zprávy s Pištem. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku se pohybují všude po republice přes 20, v Čechách jenom lehce, na Moravě víc. No a startuje nám Fight Fest ve Velkém Meziříčí. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Část Prahy je bez teplé vody, americké národní parky lákají na digitální detox a španělský brankář přepsal historické tabulky mundialu. Část Prahy je stále bez teplé vody. Dodávky přerušila netěsnost na primárním potrubí vedení na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Porucha se dotýká podle pražských vodovodů a kanalizací 13 000 domácností v Praze 4. Obnovení dodávek společnost předpokládá ve večerních hodinách. Protialkoholní opatření smetla sněmovna ze stolu. Opoziční hnutí STAN chtělo zavést povinnost účasti na jednáních ve střízlivém stavu. Zastánci návrhu zvaném Lex střízlivost poukazovali mimo jiné na to, že poslanci mají jít příkladem. Proti ale byli vládní zákonodárci. Návrh označovali za populistický s tím, že by ustanovení nebylo možné vymáhat. Vyloženě proti byl pak poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Ve své řeči od sněmovního pultíku mířil na opoziční kolegy.
3: Vás poslouchat ve střízlivém stavu to nejde, jo. Prostě to potřebuju mít minimálně 1,5 promile, abych takovýhle esa, jako jste vy, tady vůbec byl schopný schroupnout. Podle zákoníku práce, prosím vás, co to tady povídáte? My žádný zákoník práce, podle něj nejedem.
1: Pro omezení alkoholu ve sněmovně hlasovalo 47 ze 131 přítomných poslanců. Proti jich bylo 48 a 36 zákonodárců se zdržovalo. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním.

0: detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
1: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Na fotbalovém šampionátu padl další rekord. Až do včerejšího večera platilo, že králem fotbalových mistrovství světa mezi golmany je legendární Ital Walter Zenga. Ten držel v 90. roce neprůstřelnost 517 minut v kuse. Jeho šňůru ale včera překonal Španěl Unai Simon vítězstvím v prvním kole playoff nad Rakušany 3-0. Jeho čisté konto se táhne už od posledního mistrovství světa. Na šampionátu v Kataru naposledy inkasoval v duelu proti Japonsku. Jeho neprůstřelnost má zatím 519 minut. Zengu překonal o 2 minuty. Do kina můžete zajít na film Den odhalení. Snímek, ve kterém se režisérská legenda Steven Spielberg po letech velkolepě vrací ke svému oblíbenému žánru plnému mimozemských záhad, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo dozví pravdu. O čem? To zatím tuší jen pár jedinců, mezi nimi i datový analytik Daniel.
4: Co jsi ukradl?
5: Tajemství. Ta, která se měl ochránit.
3: V patách má agenty odhodlané úniku informací zabránit.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa. Když to uděláš, už to nevrátíš.
3: Když se do hry zaplete i moderátorka počasí Margaret, začíná zběsilý závod s časem o osud lidstva.
0: V noci zítra čekejte jasno až polojasno. V noci minima kolem 10, zítra maxima až kolem 25.
7: Děkujeme pěkně, po 16. hodině si tady z muziky dáme Serže Tankiana, taky Vanastovky a na úvod hodiny to budou Aerosmith se songem Jaded.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Legendární Cream s Ericem Clapnem a jejich klasika ze 60. Sunshine of Your Love na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jdeme se podívat, jak to vypadá na silnici 16.20. No a situaci v Praze dneska sleduje Martina. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Praze 8 v Sokolovské ulici u křižovatky s ulicí za Invalidovnou došlo k srážce tramvaje a dodávky. Provoz je tam částečně omezený, čekejte komplikace. V Brusnickém tunelu směrem na Smíchov stojí odstavená dodávka, kolona se tam zatím netvoří, projíždíte ale opatrně. A odstavené osobní auto potkáte na Praze 3 v ulici pod Krejcárkem, na křižovatce s ulicí na Ohradě směrem do Vysočan. Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, tady v Praze pozor ještě na 6C v Evropské ulici poblíž křižovatky s Libockou směrem do centra. Bourali tam dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. A pozor taky na Mostecku na trase Záluží Braňany u Mosteckého jezera. Tam zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut a projíždí se tam kyvadlově. Čekají nás Fate No More a taky novinka od kapely Revivalis. Hard Stop už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Ratatararatata, trička, ratatararatata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš nahrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: počasí.
1: Tak teploty v Česku stále kolem 23 stupňů a k tomu vesměs obloha bez mraků, která nás bude provázet i nocí na zítřek. Ovšem počítejte s tím, že teploty můžou spadnout až na desítku. Zítra tedy v sobotu bude polojasno až oblačno, během dne má mraků přibývat a na večer může v severní polovině Čech i zapršet. No a k tomu nejvyšší den teploty 19 až 24 stupňů. Na Moravě můžeme naměřit až kolem 26. Survivor nás čeká a předtím taky švédský Ghost se songem Call Me Little Sunshine.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v pět odpoledne další zprávy s Pištem, tak ještě umrkneme situaci na silnicích. No a jak to vypadá v Praze, to je dotaz pro Martinu z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Jiránskově mostě ve směru na Smíchov došlo k nehodě dvou osobáků, blokovaný je tam jeden pruh, připravte se na zdržení. Na Praze 8 v Sokolovské ulici u křižovatky s ulicí za Invalidovnou se vyšetřuje nehoda dodávky a tramvaje, čekejte tam omezení. A na Praze 6 Evropské ulici poblíž křižovatky s Libockou bourala dvě osobní auta. Blokovaný je jeden pruh směrem do centra, čekejte tam kratší zdržení. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky. Na trase mezi Žďárem nad Sázavou a Chrudimí u Lukavice došlo k dopravní nehodě 4 osobních aut, provoz je tam řízen kyvadlově, na místě zasahou záchranáři a kolona se tvoří v obou směrech a pozor taky ve Zlíně v Dřevnické ulici poblíž MHD stanice došlo k pádu osoby z trolejbusu, na místě zasahou záchranné složky, takže bacha i tam.
0: Radio Rock Zone. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
9: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
8: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
9: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
8: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Kapela Bring Me the Horizon, co by hudební doprovod tady na rádiu Rockzone k 16. hodině a 59. minutě. Od mikrofonu opětovně zdraví Šimon Kalousek, krásný páteční odpoledne, no a než si tady dáme poslední společnou hodinku pro dnešní den, je tady Pišto s dalšíma zprávama, čus.
1: Ahoj, pěkný pozdní odpoledne, teploty venku stále nad 20. Na Moravě i výrazně snad 20. Obscene Extreme festiák na bojišti v Trutnově dneska večer samozřejmě a teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva na víkend podraží, v Pákistánu se zřítil autobus do strže a německá fotbalová repre je bez trenéra. Paliva na prodloužený víkend podraží. Stát určil, že maximální ceny pohonných hmot o víkendu opět vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 17 haléřů na 1,40 korun 10 haléřů za litr. Litr nafty pak budou smět benzínky prodávat nejvýš za 37 korun 16, což je o 15 haléřů víc než dnes. Jde o maximální ceny pro víkend i pondělí. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda v pondělí regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
3: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
4: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
3: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moc rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
5: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
3: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: Pákistánu se zřítil autobus do hluboké strže. Zahynulo nejméně 40 lidí, dalších 8 je zraněných. Podle agentury AP byl autobus přeplněný a jel nepřiměřenou rychlostí. Dopravní nehody jsou v Pákistánu poměrně běžné kvůli špatnému stavu silnic, nedostatečnému prosazování dopravních předpisů a riskantnímu řízení, zejména v horských oblastech.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone.
1: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a Národní svaz s ním původně do roku 28 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgen.

0: Nukloppovi. Papadovič se vrací do Česka, hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shedixem tam zahraje ještě letos, a to sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého Rise of the Roach Tour. Vstupenky už jsou v prodeji. V noci zítra čekejte převážně jasno až polojasno, v noci minima kolem desítky, zítra maxima kolem 25.
1: Děkujeme pěkně, no a po 17. hodině nás čekají právě zmíněný Paparouč, dáme si taky Sheryl Crow a na úvod hodiny Green Day a Holiday.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po klasice od Halloweenu z roku 87, která se jmenuje stejně jako kapela, tedy Halloween, se podíváme na silnice 17.20. No a situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Martina. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, ve Strakonické ulici směrem k dálnici D4 na úrovni Černošic stojí porouchaný autobus, dejte tam pozor. Nehoda dvou osobáků překáží na Jiráskově mostě ve směru na Smíchov, blokovaný je tam jeden pruh. A na Evropské ulici poblíž křižovatky s Libockou směrem do centra bourala také dvě osobní auta, čekejte tam kratší zdržení. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Pozor na trase mezi Brnem a Jindřichovým Hradcem na průjezdu zastávkou v ulici 1. máje došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahou záchranáři, provoz je v místě nehody řízený kyvadlově, počítejte tam se zdržením. Na Přerovsku na průjezdu Lazníky došlo k dopravní nehodě osobního auta s motorkou. Na Karvinsku v Orlové v Borubské ulici bouraly dvě osobní auta, zdržení je tam zatím minimální. A pozor taky v Ostravě Muglinovské ulici u křižovatky s Olešní, tam zasahou záchranné složky u nehody tří osobních aut, počítejte s omezením provozu. Dáme Tři sestry a dáme taky novinku od kapely D.O. American Rejects, Clothesline.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio

0: Živá chuť kapely U2 Elevation nás pozval na 18. hodinu, což už je vlastně za chvíli, kdy dorazí můj kolega Frank, no a s ním se naposledy před víkendem dáte celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Co vám nabídnu ještě já, to budou za chvíli Bon Jovi a předtím taky kanadský Nickelback High Time.
1: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Jackem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17 hodin 42 minut, budeme se pomalu loučit, ale ještě nám řekne určitě Martina, jak to vypadá teď s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, silný provoz čekejte před omezením u letiště na příjezdu do Prahy po D7. Zdržíte se také na pražském okruhu v obou směrech před Ořechem a kvůli opravám na Kbelské je silný provoz na Cínovecké a také na Novopatské. Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Podíváme se v rychlosti ještě mimo Prahu na dálnici D1 na 276. kilometru ve směru na Ostravu. Došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Kolona se tam zatím netvoří a pozor dávejte taky na Klatovsku mezi Kašperskými horami a Nezdicemi na Šumavě. Došlo tam ke střetu osobního auta s motorkou, projíždí se kyvadlově. No tak jo, přátelé, ode mě pro dnešek všechno. Já Šimon Klausek se s váma loučím. Popřeju vám krásný zbytek pátečního večera. Od česti už samozřejmě Frank a naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a Hrajeme na přání. No a vzhledem k tomu, že máme příští týden dovolenou, doufám, že zaslouženou, tak se s váma loučím na trošku delší dobu a dáme si to společně zase, až jestli dobře počítám, v pondělí 13. července, klasicky od 2 odpoledne do té doby čus.
0: Radio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
11: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný dobrý nefalšovaný páteční podvečer, přátelé, od mikráku už se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, nebo jste právě naladili rádio Rockzone. A nejsem tady sám, jak jistě slyšíte, je tu se mnou i druhý do vaší oblíbený dvojce, a to Pišto, který teďka, sleduje, jsem chtěl říct nějaký přídavný jméno, ale sleduje velmi upěnlivě Jesseho Eisenbergera tady na televizi, na obrazovce, protože začal samozřejmě Karlovarský filmový festival. Nicméně, co bych vám ještě pověděl hezkýho? Kdo má třeba dneska nějaký narození nebo něco podobného? Hele.
1: Dobré, tak nic, tak povědej si.
0: Dobře, já to předechávám tobě.
1: Ne,
0: dobrý, můžeš jako povídat.
1: Já jsem budu koukat na toho tvýho Eisenhowera, nebo co jste říkal.
0: Eisenhower. Povídej.
1: No, ten hrál ve filmu jednom, co jsem viděl. No.
0: Nepovídej,
1: to vím, že
0: nepovídej.
1: Helice, zpěvák Killswitch Engage, Jesse Leach.
0: No, má dneska narozeniny. No. Tak všechno nejlepší, no, Jesse. No,
1: a taky Andy Fraser, který byl rok ve Fríčkách, rok u Johna Mayala a taky rok v Sharks.
0: No, vím, co je Free akorát, no. Jinak.
1: No, tak Mayala taky znáš, ne?
0: Nevím, člověče.
1: No, každopádně nikdy nevydržel, takže asi těžký s ním, no. Jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: ČES podraží, Macinku v poradce se omluvil Vitovské a Artist Brno bude hrát první ligu. ČES od konce srpna zvýší ceny, podraží některé fixované ceníky elektřiny i plynu. Energetická společnost reaguje na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn přibližně o 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle ČESu dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovaly i další dodavatelé. Macinku v poradce se omluvil novinářce Vitovské za lež o ní, uvedla to Česká televize. Poradce ministra zahraničí Petra Macinky Pavel Šik zveřejnil omluvu potom, co sdílel příspěvek, podle kterého Vitovská s partnerem a poradcem prezidenta Petrem Kolářem byli na koncertě se soudcem ústavního soudu Pavlem Šámalem a že jsou přátelé. Všichni tři ale jakékoliv spojení odmítli. Macinku v poradce k omluvě uvedl, že automaticky předpokládal, že se novinářka se soudcem zná. Mimořádné jarní sucho se promítne do úrody, ukazuje to odhad Českého statistického úřadu. Sklizeň základních obilovin v meziročním srovnání klesne o necelých 16% na zhruba 6,5 tuny. Statistička Renata Vodičková říká, že počasí ani letos farmářům nepřeje.
3: Vzhledem k mimořádnému jarnímu suchu očekávají letos zemědělci podprůměrnou úrodu obilovin. Žně však teprve začínají a odhady úrody se budou postupně zpřesňovat, včetně promítnutí vlivu extrémně vysokých teplot v poslední dekádě června.
1: Podle zemědělských organizací je na hodnocení sklizně ještě brzy. Sami ale očekávají, že sucho a horko bude mít na výnosy dopad.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Artist Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově, v samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Mongolští Yu útočí s novým singlem Krejhun.

0: Ochutnávka z chystané třetí desky Hun sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnem Hawkinsem z kapely Nothing More. V noci by mělo být jasno až pole jasno, zítra taky. V noci minima kolem 10, zítra maxima kolem 25.
1: Oba, velmi rychlá rosnička tohleto. Tak jo, tak já pište moc krát, díky, hele, já už jsem spokojený, když jsem se koukal tady za tebou na tu obrazovku, tak jsem tam viděl kluka s kamením, tak ten už tam byl, proběhl, takže za mě je jako filmový festival prostě dokončený a už to můžu zavřít tady domů.
0: Proč dávají v televizi někoho s kamením?
1: No to mu se tak říká, nevíš o koho jde?
0: Ne? To byl ten, co stavil Karlův most? Ten dostal to kamení vlastně, jasně.
1: To bylo určitě. No nic, my si přátelé, pojďme dát radši další muziku na tělo a samozřejmě nás čeká náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. Dneska je pro vás mám třeba Europe, Coldplay anebo Paula McCartneyho a jeho Daytripper.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po první trojici živáků se pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Teď by to tady samozřejmě celý vyskočilo, ale už jsme zpátky tam, kde potřebujeme. Tak a začneme na dálnici D1 na 264,5 km ve směru na Ostravu, kde stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo. Dejte tam pozor, na dálnici D5 na 680 km ve směru na Rozvadov stojí porouchané vozidlo. Pak co tu máme dál? Na dálnici D1 na 181 km ve směru na Brno, dejte pozor na porouchané osobní auto Ukrajince. Na dálnici D4 na 53,5 km ve směru na Prahu stojí odstavené osobní auto a na dálnici D1 na 276 km ve směru na Ostravu došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Kolona se ale zatím netvoří. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další živáky a čekají nás třeba Rammsteini, Lynyrd Skynyrd anebo Aerosmith a jejich Amazing.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Parvileta 2026, Poděbrady 10. až 11. července, 25. ročník legendárního festivalu v nádherném areálu u jezera. Tři sestry, Ivan Mládek a Benjo Band, vypsaná Fixa, Proteus a mnoho dalších. Navíc se můžete zúčastnit běhu na 10 km Run Barvileta. Více info barvileta.cz a Facebook.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Když jsme u těch živáků, tak se mrkneme samozřejmě na nějakou akci. My dneska večer můžeme vyrazit, no a pokud byste nevěděli kam, tak vám doporučím tři akce. Jedna z nich je v Horních Řasnicích, kde v Řasnické stolo dneska probíhá, a nejenom dneska, ale i zítra proběhne Stone Smoker Festival. Případně vyražte do Trutnova na bojiště, kde probíhá festival Obscene Extreme, a ve Velkém Meziříčí na Fejtově kopci probíhá samozřejmě Fight Fest. Tolik triky kulturním pozvánkám, no a my už pojďme na další živáky. Čekají nás Guns N' Roses anebo Jefferson Airplane a jejich Somebody to Love.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Robin Flower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A ještě jednou v té hodině mrkneme, jak to vypadá s dopravou na dálnici D3 na 68 km ve směru na Prahu. Stojí odstavené osobní auto. V Praze na výjezdu z Ďáblic u nájezdu na dálnici D8 došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, z nichž jedno zůstalo otočené v protisměru. Dejte tam pozor. Na Praze 9 v ulici k Žižkovu směrem na Vysočany došlo ke střetu dvou osobáků a blokovaný je jeden jízdní pruh. Taky tam dejte pozor. A na dálnici D8 na 58 km ve směru na Prahu došlo k dopravní nehodě osobního auta s autobusem. Kolona se ale zatím netvoří. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone.
6: Muzika na tělo.

0: Sedmá hodina večerní na rádiu Rockzone zhruba za pár minutek, to znamená jenom jedení a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Frenka, vám přeju krásný pátek 3. července 26 a taky všechno nejlepší k svátku všem Radomírám, Radomírům, Anatolům a Anatolím, který ho dneska slaví. No a ještě předtím, než si právě dáme ty slíbené zprávy, tak vás pozvu na nějakou tu kulturu a to konkrétně třeba na festival Obscene Extreme, který probíhá na bojišti v Trutnově, případně v Horních Řasnicích, konkrétně v Řasnické Stodole probíhá festival Stonesmoker Festival 26. Tolik tedy k tomu, no a my už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje, spolu s Pištem.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Muž poškodil kladivem

0: Veterinárních lékařů spolu s ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
1: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
0: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moc rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
2: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
0: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
3: Čeští záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
3: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa tak končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a Národní svaz s ním původně do roku 28 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgenu Kloppovi. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy, představí i nové album a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. V sobotu by mělo být jasno až polojasno, maxima kolem 25.
5: Pište to díky, no a my už si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, jak už to znáte. Teď už se ale pojďme dát škvory a jich strašná na kolena.
4: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

dobře, leželo se mi totiž tak příjemně, tak příjemně. A tak jsem usnul dál a spal jsem až do 7 do rána, až odjel poslední tělňák, pořád jsem spal. Fakt příjemný a fakt mi bylo dobře a čekal jsem, až budu mít dost sil na to, abych vstal. Přijel další vlak, další vrzající boty.

Nečekal jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vzchopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
1: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
0: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
1: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
0: Tak dej odběr našemu kanálu.
2: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

Další pecka na přání bude pro volajícího a posluchače Ondřeje, který mi poprosil o zahrání Beatles a jich Yesterday, a to konkrétně pro jeho ženu a taky jeho syna Honzíka, který má Beatles hrozně rád a rád hraje na kytaru. Tak pojďme na to!

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Robin Flower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Rickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8 hodina večerní na rádiu Rock Zone, zhruba za pár minutek, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká poslední dnešní komentovaný rychlý přehled zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Frank a vám přeju krásný pátek 3. července 26 a taky ještě jednou pro dnešek všechno nejlepší k svátku všem Radomírům, Radomírám, Anatolům a Anatolím, který ho dneska slaví. No a já tady pro vás asi žádný další chytrosti nemám, tak si pojďme dát poslední dnešní komentovaný rychlý přehled zpráv spolu s Pištem. Tady je.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Děti se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. Za Kellnerovou smrtí stojí zpoždění záchranné akce a Artis Brno bude hrát první ligu. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více, jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS. Tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce

0: Česko od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiovky, která vyšla 26. června. 4. single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. V sobotu čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 25.
1: Pište moc krát díky a přeju krásný zbytek pátka a nacházející víkend. No a my si, přátelé, pojďme na poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Dneska je pro vás mám třeba Rammsteiny, Vanastovky a nebo Red Hoty a jejich Desecration Smile.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se spolu ještě jednou podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Na D1 na 70. kilometru vesměru na Brno dejte pozor na prouchané nákladní auto. Na D48 na 58. kilometru směrem na Český Těšín dejte pozor na odstavené nákladní auto. Na dálnici D35 na 270. kilometru vesměru na Ostravu stojí prouchané osobní vozidlo s karavanem, dejte tam pozor. Pak to mám v Praze na výjezdu z Ďáblic. U nájezdu na dálnici D8 došlo k dopravní nehodě dvou osobáků, z níž jedno zůstalo otočené v protisměru, dejte tam pozor. A na Praze 9 v ulici k Žižkovu směrem na Vysočany došlo ke střetu dvou osobáků a blokovaný je levý jízdní pruh, dejte tam pozor. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku. A vykopneme s novinkou od Marmozec s názvem Cutback.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rockzonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Zone počasí.
1: Mrkneme, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi toto píše 20 stupňů a slunečno. V noci očekávejte jasno až polojasno, nejnižší teploty kolem 10 stupňů. Zítra bude, tedy v sobotu, skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a nejvyšší teploty kolem 25. Tolik tedy k počasí, mi pojďme na další muziku. Čekaj nás Kiss, anebo Danko Jones a Marty Friedman a jejich Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Robin Fraur poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Bruceem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solových desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s tolik kvalitou, která nestárne odkys, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. No a vy si samozřejmě užijte zbytek pátečního večera a nadcházející víkend, prodloužený víkend vlastně, protože v pondělí je svátek, tím pádem my se uslyšíme až v úterý, klasicky od 6 do 9 večer. A pokud bych vám mohl doporučit, tak v neděli se můžeme třeba klidně potkat, a to sice tady v Praze, ve sportcentru Koráb, kde proběhne výborná akce oslava 40. narozenin tady mýho kolegy Tomáše Fredeho, kde zahraje řada výborných kapel, včetně Imodium, Walkmans, Labe, Panalinkse, Byt číslo 4 a spousta dalších. Bude to výborná akce, ještě pár stupenek, fakt jenom ale málo, pokud se nepletu, je v předprodeji na SMS Ticket, takže pokud byste v neděli neměli co dělat, tak vyražte do sportcentra Koráb, rád vás tam uvidím. Každopádně se mějte krásně, opatrujte se a v úterý zase čus!
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Muž poškodil kladivem sochy u budovy Rudolfina. Ve Venezuele dotáhli akci zázrak a německá fotbalová repre je bez trenéra. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
2: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
3: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
2: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Žebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
4: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
2: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: Čeští záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a národní svaz s ním původně do roku 28 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgenu Kloppovi. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy, představí i nové album a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. V sobotu by mělo být

Robin Fowler poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Dickem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solový desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je mu už 80, má jeho hudba v šávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Dětí se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. Za Kalmerovou smrtí stojí zpoždění záchranné akce a Artis Brno bude hrát první ligu. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pišto. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více, jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS. Tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
2: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiovky, která vyšla 26. června. 4. singl z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. V sobotu čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 25.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Robin Trower poprvé uspěl na konci 60. let jako člen skupiny Procol Harum, hrál s Jackem Brucem a Brianem Ferrym, ale hlavně natočil málem nekonečnou řadu solový desek, kterou právě završil album Come and Fight Me. Všechno, jak se sluší a patří v bluesrockovém a hardrockovém stylu. Na to, že je už 80, má jeho hudba šťávu, jak zjistíte večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Muž poškodil kladivem sochy u budovy Rudolfina. Ve Venezuele dotáhli akci zázrak a německá fotbalová repre je bez trenéra. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář. Pokračuje.

0: Majitele ztraceného psa.
1: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
0: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
2: Čeští záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a národní svaz s ním původně do roku 28 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgenu Kloppovi. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy, představí i nové album a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. V sobotu by mělo být jasno až polojasno, maxima kolem 25.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Muž poškodil kladivem sochy u budovy Rudolfina. Ve Venezuele dotáhli akci zázrak a německá fotbalová repre je bez trenéra. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
2: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
3: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
2: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
4: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
2: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: Čeští záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa končí na lavičce německé fotbalové reprezentace. Rozhodl se rezignovat a národní svaz s ním původně do roku 28 platnou smlouvu s okamžitou platností ukončil. Vedení DFB zároveň oznámilo, že jako o možném nástupci uvažuje prioritně o Jürgenu Kloppovi. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy, představí i nové album a 28. ledna zahrají i v pražském Sasazu. V sobotu by mělo být jasno až polojasno, maxima kolem 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tenhle víkend si zahrajeme desky kytaristy Rorieho Gallaghera, dneska zapomínaný irský bluesrockový kytarista, a patřil na začátku 70. k nejlepším muzikantům svého oboru. Deska Tattoo vyšla v roce 73 a patřila k bestsellerům blues tehdejší rockové scény a je vlastně Gallagherovou nejúspěšnější nahrávkou. A my si připomeneme dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dětí se rodí méně kvůli nejistotám z budoucnosti. Za Kellnerovou smrtí stojí zpoždění záchranné akce a Artis Brno bude hrát první ligu. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rock Zone vás vítá Pišto. V Česku se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodů je více. Jak ale vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním možná překvapivě nejsou pro rodiče finance. 3/5 se nejvíce obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Soud ukázal na viníky Kellnerovy smrti. Porota jednomyslným verdiktem rozhodla, že k úmrtí českého miliardáře vedlo fatální zpoždění záchranné akce. Společnost TLM včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Celkovou škodu porota podle zpravodajského portálu iDnes.cz stanovila na v přepočtu 158 milionů korun. Americké národní parky lákají na nový trend. Turisté do nich vyrážejí za takzvaným digitálním detoxem. Lidé záměrně vyhledávají místa bez signálu. Soukromé chaty v divočině jim dokonce nabízejí speciální boxy, kam můžou své telefony zamknout.
2: Turisté v USA vyhledávají odlehlé oblasti parku jako Grand Canyon nebo Death Valley, kde není mobilní signál. Na tento trend reagují soukromí provozovatelé ubytování v okolí divočiny. Ti do svých lesních chat instalují uzamykatelné boxy. Hosty motivují k tomu, aby do nich telefony během pobytu schovali. Místo mobilů pak nabídnou klasické papírové mapy a společenské hry. Digitální detox je sice hitem, většina Američanů se bez telefonu ale stejně neobejde. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech. The Pretty Reckless zveřejnili oficiální videoklip k písni Dear God. Jde o titulní skladbu z 5. studiovky, která vyšla 26. června. 4. single z nového počinu si můžete dát tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. V sobotu čekejte jasno až polojasno, maxima kolem 25.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Tenhle víkend si zahrajeme desky kytaristy Rorieho Gallaghera, dneska zapomínaný irský bluesrockový kytarista a patřil na začátku 70. k nejlepším muzikantům svého oboru. Deska Tattoo vyšla v roce 73 a patřila k bestsellerům blues tehdejší rockové scény a je vlastně Gallagherovou nejúspěšnější nahrávkou. A my si ji připomeneme dneska večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Muž poškodil kladivem sochy u budovy Rudolfina. Ve Venezuele dotáhli akci zázrak a německá fotbalová repre je bez trenéra. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Nepochopitelný čin se odehrál před pražským Rudolfinem. 40-letý muž tam poškodil kladivem dvě sochy. Způsobil tak škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. V červenci začíná naplno fungovat centrální evidence psů. Majitelé a chovatelé musí psy přihlásit do systému během nejbližšího povinného očkování proti vzteklině. Zápis do registru provede veterinář, pokračuje Martina Kroa.
2: Roky odkládanou centrální evidenci psů spouští Komora veterinárních lékařů spolu s ministerstvem zemědělství. Prezidentka komory Petra Šínová řekla, že od registru si hlavně slibují, že chovatelé nebudou muset běhat po úřadech.
3: Komora hlavně tímto poskytuje službu chovatelům psů, aby vyřídili vlastně čipování, vakcinaci i registraci psa na jednom místě.
2: Chovatel může v registru také označit svoje zvíře jako ztracené a po případě později jako znovu nalezené. Do systému budou mít podle ministra zemědělství Martina Šebestiána přístup i policisté nebo obce a budou tak moct rovnou kontaktovat majitele ztraceného psa.
4: Je vlastně velice důležité, že při těch ztrátách a nálezech budeme mít nějaký centrální nástroj, který toho pejska rychle vrátí původnímu majiteli.
2: Zápis do registru bude stát páničky nižší stovky korun.
1: Čeští záchranáři ve Venezuele se podíleli na zázraku. 8 dní po sérii ničivých zemětřesení vytáhli ze sutin 43-letého muže. Ten měl v době katastrofy službu v garáži. Život mu nejspíš zachránila kabina vrátnice, kterou zasypali tuny sutin z 8-patrové budovy. Podle stanice CNN ho záchranáři vyprostili po více než 70 hodin dlouhé operaci, kterou nazvali zázrak.
0: Posloucháte